že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodin měl bych vážně brát.

už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si.